zasít pro nás moračíce. Ej, když půjde ta džuba žen ze škůze, a denga nám ráde z toho jezdí. Ej, když půjde ta džuba žen ze škůze,